0: Radio SI, your home of music.
1: Spoznajme se s lidmi, kiše vidno znají opět, pokaží kraje mi, da ostanem brez besed, ko vidim